takadi la rdung takadi na na na takita jin takita jum takjum takjum takjum takita din la rdung takita rum rum rdung takita jum takjum